0: Rekrúci, richtujte se, už je vám čas.
1: Rekrúci, rekrúci, už je vám čas.

0: No a aby sme nekončili hudobné spomienky tak uponáhrano, na záver zvolníme tempo a dáme si niečo ležérne na vydýchanie sa. Niektorí to však môžu zobrať aj ako odskočenie si s Jaromírom Majerom na jedno pivko do hospúdky na návsi. Ďakujeme za pozornosť. Mixážny pult obsluhoval Rudolf Fritzmann, hudobnými spomienkami vás prevádzal Vlado Franz. Do počutia.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když si tak daleko a doufám, že sama té hospůdy

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, má.